0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.